pomyslích prebolel sám nás. Nerda džavo mira, koni tebi, sklop.